Miešovitý zbor katedrály Alexandra Nevskogi i Sofie pod dirigentským vodstvom Georgie Elenkova odpieval kerubinsku himnu Angela Pop Konstantinova. U nastavku slušamo još dvije skladbe istog autora. Naslovi su im Pjeva čuti te Molitva gospodnja.